Je chrono, je chrono. Všichni by měla ulepit jako katastrofy, katastrofy. Těch by vyhlašit, vyhlašit. Mohla to padat, jsem tě to měl, jsem tě to měl. Ale ty vlastně prošlo, prošlo, pozdě přerokšení.